0: Ideš ho preč. Heš, heš.
1: Hej, či som dobre u tetky bachráčky na búroch?
2: Lež, potvory, už vás tu nie je treba. 3, 7, 13, heš.

kilogram. Robinson je strýko malej Alice, čo už pomýlila múdrych tisíce. Robinson je praotec.

0: Do boha. Marta, kde si? Marta, kde si? Tuším, že to tu rozmlátim. Rozmlátim to tu na cimpr, campr. Kde je ešte nejaké šampanské, nech sa nebojím. Všetko na cimpr.
1: Výborné. Esprit, Irene, Šipkapitán. Gerte passagiere, es ist 10 Uhr 14 Minuten Abend, der Mitteler, Lerantische, Zau, Zau, Zau.

hrám. Robinson je strýko malej Alice, čo už pomýlila múdrych tisíce. Robinson je pravda.

0: kdy, kdy a komu.
1: Třeba
0: na hodiny mezi stíny viny, snad na cestu domů. Smrtka?

kilogram. Robinson je strýko malej Alice, čo už pomýlila múdrych tisíce. Robinson je praoť

stojím na zahrad. Rozsvaté duchy, kterým pomřel Roy, kde Marco Polo v horečce šeptá o vulvách s okvětními plátky, kde ženy mají prostor pro milance jen mezi 12:00 a 2:00, než se zbudí syni a obléknou si zbroj. Počkej hned, jen to tu dodělám, a jak jsem zmínil ve smutě tam, co stojí lazaret, kde stébly jako kanelami vpravují písně do těla a verše léčí svět. Staré psice hladově modlí se za mír, chobotnice velikosti hor, zbavují se chapadel, která naučí se více, než čemu stačí rozumět. Počkej hned, jen to tu dodělám, vezmu tě za obzor, kde končí red. Obzor je vždycky blízko, kdo se láskou zraní, najde hned za ním lazaret. Lazaret, svět, kde mrtví mohou naslouchat, a jen živí mohou vyprávět.